0: Hi, this is Lisa from Draconian, and you're listening to Radio Bloodstream.
1: Radio Bloodstream, the place where your music lives.
2: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona.
2: Slavné Arch Enemy.
3: In Flames.
2: Slaughter to Prevail.
3: The Rasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle
1: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: Hi, I'm Steve.
1: Hi, I'm Rob.
2: I'm James.
3: I'm Ken.
4: And we are original blues rock band Raylo. You're listening to Bloodstream Radio.
5: Nazdárek přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Bloodstream. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho poslechnete ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau.
6: Advertise with us to reach millions of customers worldwide for only £19 a month. Email now to info@radiobloodstream.com. Don't wait, spaces are limited.

Nazdár, přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Bloodstream. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho poslechnete ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau!

0: Hey guys, this is John Karabi, and you are listening to Radio Bloodstream. Turn it up, you little vampires.
1: Mothers of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí, hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Mothers of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Bloodstream. Radio Bloodstream.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Radio Bloodstream. Streaming in Warrington, Widnes and Runcorn on DAB+.
4: Hi, this is Darren Cherry from the band Greystone Canyon and you're listening to Bloodstream Radio, where your music lives.

0: Radio Bloodstream, streaming in Warrington, Widnes and Runcorn on DAB+.
1: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
2: Hvězdného Marilyna Mansona,
1: slavné Arch Enemy,
2: In Flames,
1: Slaughter to Prevail,
2: The Rasmus.
1: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
1: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
0: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
0: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
0: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
2: Advertise with us to reach millions of customers worldwide for only £19 a month. Email now to info@radiobloodstream.com. Don't wait. Spaces are limited.